0: Frank Wessela. Wón je so postarał wo poradźeny start dźensa póndźelu 6 mjeńšinow po 5 žiche. Hajnodom vam tež praju, kotre vetro dźensa zmijeme, ale předtom abo doto, nech nam Bettina přeradži, do kotro zmijera to jule tematisce pobježi. Vítaj,
1: dobro ranje. Hajnodobo ranje, no haj, tema vetro šako je voprodže važna. Tema netko prózninach, kak by vodu v Hendrichecach, tež tam je vetro zavišče rulu rawo, te prózninske ljevo je mestem zakončene, vo tom dźensa našich bovišťach slyšiče. A konc tydźenja vizo tež išče hinaše věce běšu, kajš nekajke prózninske poskytki, například vulki event Vítaj festival Miłočicach čeraši, že o našem programe o nim slyšeli, ty ženca máme ještě raz, máme zječe za vás, runě tak kajš úrysk z čeravši je reportáže z Vietnama, Beno Bilk je nás sobu bral na vulku jizbu a poladáme kajš kuždu punželu tež do športového světa.
0: A što ješ hudžbu nastupa, to smím vám hač do 6, dole jule tež mě s druhým zapiskat.

0: NDR Sachsa, Serbski Rozwóz. Sport.
1: Z Janom Rehorjom.
2: W serbskich Baslicach bi sobotu 7 wjesnych koparskich mustwow w obwuku wjesnego swjedźenja w dwiemaj staflomaj rało. Na małym wjesnym rajnišću kopaše so w zestawie rota a 5 pólnych rajerjów. Małe finale doby stara serbsko-bazličanska garda przeczyło tamniši młodźinje w celeniu jednatkou. W kunčnej ry přesadži so wjesne koparske mustwo z Pieskec przeczyło cyłki z Nebelčic z 2-0. Na miestnach 5 do 7 šejovachu zastupnistwa ze Sarnjan, Votrova a Miłočic. Planowany dźěčacy turnier so w serbskich Bazlicach přewet nebě, dokéž neběchu so dosć mustwow dowola dla přizywili. Sportowe towarstwo Sokoł Ralbicy Roki je piatk popołudniu w Delanach prýni wulki koparski kemp světoznatého kluba Real Madrid zakončił. Wone zamówite Juri Bench.
3: Hej, du kæmper jo oprådje jara jara, der er odbejav. Der ved du, nebe dødt så tak spattende, så ville prælge, du kæs. Hej, du nebe tak kort så, der se modere trænavet. Han er kun så pjatk som mulig, bortom det ulike midtervandje. Hej, at du en forvalter, så svarska, du nu et cirkende kæmp nyt godt opbev. Hun er blevet en nalepsi rejert i en disciplinovandje i vores tjech, og tak så så det vjertsere dybke rummagjeli, nok kun så har hun smidt nyt godt om Madrid alene, så sit ham i en ro, at Real Madrid forbladet.
2: Nekotre kopanske vusletki psiotovanskih kopanskih ro. Sportowa jednotka Kruščice, biskopičanske koparske towarstwo 1-8. Cilc čestnych rotov za Kruščanu by Jan Boguš. Sokół Ralbicy Roki modrobili nesvači 2-4-0, cilce rotov Baltazar Hajdorn, Adrian Woko, nowopříklad Niklas Šeuc a Richard Schneider. SJ Kruščice druhé mustwo, LSV Hore druhé mustwo C4, za osti čelo Trechichu Simon Žur, Maximilian Zarodnik a Bosčan Donat. A Sokoł Ralbicy Horky športové towarstwo Lubuš 4-1, za Ralbicy Trechichu Richard Schneider, Livius Frenzel, Baltazar Hajdorn a ještě raz nowopříklad Livius Frenzel.
1: Utromy Jack, Janne Rehore. Za sportowe usłudki koncert tydzienia 5-6 w oznaczie za 12 męczinu słyszycie nasze pojeszcze serbskim rozwosu.

pojca lěčnych prózdnin je městem nimo, dalša pojca čaka ščent, a někocižno pobychu při Baltickim morju abo ve vodach ve žitovských horinach při Lenjanskim jezoru, gdzež můž kolesovač s inlinerami svoje koha verčeč, na vodě čomikovač, abo so proše tež raz posednič a piknik činič. Za kupanje to dre dženca skere nebudže, to má so dysa samo tež podešťovač, ale od jutřiša mají temperatury zase stupač. Dženca také 22, jutře 24, sredo 29, čtvrtek 34 stopňů. 4 do napo 6.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderutowa.
1: Dobro ranje. Letuše lěčne dźiwadło Budyšinje je njedźe 4,35 přiladowarjow widźało. To zdźěli Němsko-serbske ludowe dźiwadło po čerošim poslednim předstajenju. Za serbsko-ryčnu činoru a klanko dźiwadło rěka bilanca runje zakončenje rajneje doby 6200 wopytowaków a wopytowarjow. Vosebje hudźbno-sceniska kolaža Von do sveta vo serbskim wupućowanju je publikum přičahowała. A tež klanko dźiwadło Kraluna Barbo a komedija Skazany Prüzlak stej kóžda wokoło 1000 wopytowarjow měłoj. Prěni raz bě dźiwadło tež dźěl wučby 9. lětnika na serbskim gymnaziju. Prawidłownje so šulerjo z temu domizna zabirachu, štož na zemje zjawnje scenisce prezentuja. Niedźe 90 wopytowarjow je so sobotu Budyšinje na wieczoru poezije na cześć serbskeho basnika Jakuba Barta Čišinského wobdźěliło. Mez publikumom běchu tež wobdźělnicy ferialneho kurza serbšćiny. Na serbsko-němskim a mjezynarodnym zarjadowanju čitachu mjez druhim Róža Domašcyna, Mirana Cušcyna a Benedikt Dürlich. Dalše autorki a autorojo běchu z Kočebusa, Drježdžan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a českých Varnočic. Tež persijski basnik Davut Erfan a młoda serbska autorka Zara Celerec čitaš taj basin Čišinského a svojski tekst. Doromady zaklinča poezija Sydom Rečach. Z prózdninského liwa serbského šulského towarstwa ve vodu Hendrichecach je so konc tydźenja 60 dźěći za so derje domoj do Łužicy nauročiło. Kajž tým pomocnikov a vednica lieva Silvana Gruborova z Žilichu sú jara s pokojom. Na dživaničkách, lesnom biehu a športových ubeđovaniach sú so dži ze zapalom vobdželili. Mytovanie skupinských dživov, kupanie blízkej kupeli a rie tvoriachu riane zakončenie 10 dňovského poskytka za serbských šulerjov a šulerkov 4. do 7. letnika. Doromady 5 až 40 młodosnych poda so včera z Krusčic na putnikowanie do Krupki, 18 z nich prýni raz. Duchowny przewod przełza kapłan Pytom Rus z Budyšina, doroščeny przewod przełza Halina Vencyna. Młodosni přenocowachu prýni noc Helmstorfie, dženca přenocuja Pyrnia. Tež skupina doroščených do Krupki putnikuje, oni startowachu včera ráno ve Votrowie. W obie skupinie jutce do Krupki dobieżity, sredu svieča tam zromadnie z dalšimi putnikami Božu mšu tamniši bazilice. Młodostni runie tak, kajž skupinka doroščených so štvortk zaso na dom puč podadža. Ješanski a skakanski turnio Bošecach je so čera z vulkim mytom Budyšina zakončil, kiž je ješar Elias Hiršfeld so budo Löbnica zau. Šmauc kapje přesadži so Pepe Šlegel, vun smje so přes vosebite sedvo veselič. Serbsce ješarjo bichu Nižozakski a Braniborski vúspěšni, Zarendorf je vúdoby se kšesčan zarodnik zromadnje ze sakským mústvom nohostronskich ješarjo prinemiestno zjaskovým mústvovým vúbidžovanju. Braniborskim Galinčenje zavisči se Peter Bobka tiket za zjaskový čampionát ve Warendorfje ze svojej kobvu Dobra. A to nie bichu naše dżęcniše powieście, kiż namakacie tež na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Hajnit korunie so nie deszczuje, wostanie pak hiszcze szira pomroczene z blakami tež hiszcze trochu deszczikoj taż do dopodnia, potom ma so uwiedrić. Wiecik pak hiszcze kwilu wostanie ze severo-zapada dżęca wieje, a to szopši maksimalnie 24 stopniach.
2: Na pučach a na drohach ve Horní Łužicy šoporiadku dojš přijedšče dere do džencniše pondžele a do nového tydženja peč po naposledmiše.
0: Serbský rozvoz.

0: Klejač měsac je náš někdejší kolega Benno Bilk. Lětsa po Vietnamě jězdžil s nanosče čera připodnu hižo jeho reportážu o tuté jězby slyšeli a po 1998 a 2002 běše to hižo jeho cíča jězba do Vietnama. Tule netko ještě raz krutký vůrysk z reportáže a to započne se ve jedné pagodě.
1: Štož je za křesťana círke a za moslima tempel, je za buddhistu pagoda. Tež ve Guangbing za so taká vulka stej. Plnež se snano již 20 abo 45 druhých vidžal, je tež 47 ještě zajímavá. Automatisce nara šeptam, kajž pada nás doma ve církvi. Jenož, čo dla poprom? Šíce dokova voko mětola bachtaja, so smeje a so ščekaja. Kýba, so se oni modla. Ale šta sa buddhist s teba modli?
2: Ngaj mu mu modhaj la ngaj zam neunju toj ve kwe tam bome.
1: Ju se mi že cve čas v obkeč po, kak ona zanurena před pagodu steješe. Před so zaso je so pokvoniva a na koncu išče vonjace štabiki zasvečiva. Je so svojimi staršími rečeva, si potom převožiť dam, so by so se svojim synom zaso zniesla. Budista nemodla so jednemu bohoj, kýž je šo stvoril, dokež tajkeho jednoho ani nimaja. Ich modlitwy sú skere meditácie, rozmowy albo prostwy. Troszkę dalej, a wysoko nad miastem jest dalsza pagoda. Tam hory bieżeć, nie. Damy się raczej ze stajki elektrokaru hory dowieść. A da praj ten szofer naraz, guten tak. Ja, so ja radziwam. 1989 a tyž 2002 jeszcze. Sym we Vietnamie ludzi zetkał, kiedy su we NDR dziewali. Tuta generacja pak nie może albo niecha wiac Niemcy ryczeć. Z najwięcia nie jestem nikogo wiac zetkał. Za to pak ja o Jule. On je wokoło 2010, 5 lat we Hennisdorfie pola Berlina bylił.
3: Und was hast du dort gemacht?
4: Asi, Zigaretten verkauf in Berlin.
3: Zigaretten verkauf?
4: Ja. Yeah.
3: Und wo waren die Zigaretten her?
4: Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen, komm her. Ja, Absiebung.
1: Potom on celé otvorene poveda, potom je předsviac do Polske jezdil a se s transporterom polne cigaretov ročo přijel. Dobre fenk. To niž nie jeho policia lepiva. Dve leče so jeho za to dojazdva teknili. Ve Neuropine a ve Dortmundže je sedžal, predhač nie so jeho potom do Vietnama zase ročo poslali. Kriminelni v Ukrajinice, tak je nešto potom rika pola nas. Ale tvoji Nemci su mi tola cigarete jenož tak z ruky torali, so von zakituje. A kada je so či v našim jastu svo ljubivo?
4: In gefenglik? In gefenglik je sase. Ja, very sase in gefenglik.
1: V nemskim jastu bi po takim very scheisse. A tu už račo zase doma, ľudži nahoru hore a tež dele voze.
0: Benno Bilk je ve Vietname pobyl a nás trochu sobu do tutoho kraja počuchač dal a jeli sče jeho čerovšu reportážu z Vietnama zapasli, to nie žan problém, môžeče si ju goždem škúli času naposkač na našej internetnej strone abo na app MDR Serbia abo jako podcast.

Skupina Berlinska droha Suto Švedžic narawanje z leta 2017 runje bje. Česač posedmich, a to pola dame raz na čerawšu nedželu a do Lipska, přijena 40. lipšćanskim triatlonje, bje čera v Lipsku serbska trojka Teresa Pöpelec, Tadeja Šeferec a Marian Žur v obdželiwa, Lenjan Marian Žur dot bje na olympijske distance jednate mjestno starobnej skupine SK Pečesač, v vodže na kolesu a na bejanske distance bje von 2,5 hodžine popuču. Tadeja Šeferec a Teresa Pöpelec běžte so v obě na tak jmenované fitnessové distance v obdželivoj. Športové vůsledky z našho konca zmije tu nedom Jan Reho za nás.

0: NDR Sachsa Serbski Rozhlas. Sport.
1: W serbskich Baslicach bě sobotu 7 wjesnych koparskich mustwow we wobłuku wjesneho swjedźenja w dwimaj štaflomaj rało. Na małym wjesnym rajnišću kopaše sobě zestawje rota a 5 pólnych rajerjow. Małe finale doby stara serbsko-baslicanska garda přečiło tamniši młodźinje w celeniu jednatkow. W kónčnej hry přesadži so wjesne koparske mustwo z Pěskec přečiło cyłke z Njebelčic z 2:0. Na městnach 5 do 7 štěhovachu zastupnistva ze Sarnjan, Votrova a Miłočic. Planowany dźěčacy turnier so w serbskich Baslicach přewet nebě, dokéž nebychu so dosć mustwow dowola dla přizywili. Sportowe towarstwo Sokoł Ralbicy Rok je piatk popołudniu w Delanach prýni wulki koparski kemp světoznatého kluba Real Madrid zakončił. Wone zamówite Juri Bench.
2: Aj tu kempje oproče jara, dere odbižal, da vedro ne bi docela tak špatne, so bili preli, dokiš aj to ne bi tak horco, da se mu dere trenovač. A na koncu, piatk smo imeli potem te ulike mitovanje, aj tu fal Walter z Svaska, tu njo tu cilko na kemp netko dobil, on je bil tu najlepši rajot in najdisciplinovanjši od Čech, a tak so se te jacore dipki romađili na koncu, a on smo netko do Madrida lečeč, a si tam je nuru od Real Madrid vobladač.
1: Nekotre kopanske vusledki přijotovanskih kopanskih rov. Sportowa jednotka Kruščice, biskopičanske koparske towarstwo 1:8. Cilc čestnych rotov za Kruščanov by Jan Boguš. Sokoł Ralbicy Roki modrobili nesvači 2:4:0, cilce rotov Baltazar Hajdorn, Adrian Woko, nowopříklad Niklas Šeuc a Richard Schneider. SJ Kruščice druhé mustwo, LSV Hore druhé mustwo C4, za ostičelo Trechichu Simon Žur, Maximilian Zarodnik a Bosčan Donat. A Sokoł Ralbicy Horky športové towarstwo Lubuš 4:1, za Ralbicy Trechichu Richard Schneider, Livius Frenzel, Baltazar Hajdorn a ještě raz nowopříklad Livius Frenzel.
3: Dziękuję so, Janne Rehori, 7 hodin, 7 nadšeje. Dobar ranje přeje, serbski rozvoz.

kak so před 100 letami šulsku wawku točili ta krec, kak to tedy běše, lube dźeći, to můžeće si wobladać w Šulskim muzeju we Stróži. A dźensa chcedźa tam tež papieru dźěłać, a potem pokazaja trikowy film z časa wawku a dźědo. A to traje od 10 do podnia do popodnia cioch. 10 euro měli sobu přinést, za to pak dostanete lube dźeći tež w oběd a šelaki sad. A ważne, do toho so prošu přizivče, czy to ryka starši, so nech o to postarati. A poladamy do Radworja, tam chcedža jutce zromadnje škotovač, seniorojo a tež nowačcy sú tam jara vítani po ponu dvimaj radworskim svodenku.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranje. Lietuše lěčne dźiwadło Budyšinje je njedźe 4,35 přiladowarjow widźało. To zdźěli Němsko-serbske ludowe dźiwadło po čerawšim poslednim předstajenju. Za serbsko-rěčnu činoru a klanko dźiwadło rěka bilanca runje zakončenje rajnije doby 6200 wopytowarku a wopytowarjow. Wosebje hudźbno-sceniska kolaža Von do světa vo serbskim wupočowanju je publikum přičahowała. Tež klanko dźiwadło Kralu na barbu a komedia Skazany przlak stej kóžda wokoło 1000 wopytowarjow měłoj. Prěni raz bě dźiwadło tež dźěl wučby 9. lětnika na serbskim gymnaziju. Prawidłownje so šulerjo z temu domizna zabierachu, štož na zemje zjawnje scenisce prezentuja. Niedźe 90 wopytowarjow je so sobotu Budyšinje na wieczoru poezije na česć serbskeho basnika Jakuba Barta Čišinskeho wobdźěliło. Mjez publikumom běchu tež wobdźělnicy ferialneho kurza serbšćiny. Na serbsko-němskim a mjezynarodnym zarjadowanju čitachu mjez druhim Róža Domašcyna, Mirana Cušcyna a Benedikt Dürlich. Dalše autorki a autoroje běchu z Kočebusa, Drežďan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a českých Varnočíc. Tež persijski basnik Davud Erfan a młoda serbska autorka Zara Celerec čitašte basin Čišinského a svojski tekst. Dohromady zaklinča poezija Sydom Rečach. Dohromady peča štoceči młodostnych poda so čera z Kruščic na putnikovanie do Krupki, 18 z nich prini kruč. Duchovny převod převza kapvan Pitom Rus z Budyšina. Doroščeny převod převza Halina Vencena. Młodostni přenocuvachu prinju noc Helmstorfje, dženca přenocuja Pirnia. Tež skupina doroščenych do Krupki putnikuje, oni startuvachu čera rano ve Votruvje, v obje skupinje jutce do Krupki dobježite sredu sveča tam zromadnje s dalšimi putnikami Božumšu tamniše bazilice. Młodostni runje tak, kajž mała skupinka doroščenych so štvrtk zaso na dompuč podađa. Z Prusnickeho lewa serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach je so kunc tydźenja 60 dźěći zaso derje domoj do Łužicy nauročiło. Kaž tim pomocnikow a wjednica lewa Silvana Gruberowa zdźělichu su jara spokojom. Na dźěłaničkach, lesnym běhu a sportowych ubědźowanjach su so dźěći ze zapalom wobdźělili, mytowanje skupinskich dźiłow, kupanje bliske kupeli a rije tworjachu rjane zakončenje 10 dňowskeho poskitka za serbski šulerju a šulerku 4. do 7. letnika. Jechanski a skakanski turnier o Bošecach je so čera z wulkim mytom Budyšina zakončil, kiž je Jecha Elias Hirschfeld sobu do Löbneca Severni Sakski zau. Šmaucovim kape přesadži so Pepe Šlegel, un sme so přes vosebite sedwa veselič. Serbsce Jecharjo bichu Nižo-Sakski a Braniborske wuspěšni, Zarendorfje wudo by si křesťan zarodnik zromadnje ze sakskim mustwom mnohostronskich Jecharjo prenemestno zjaskovim mustwovim wubidžovanju. Braniborskim Galinčenje zavěšče si Peter Bobka tiket za zvjazkový šampionát ve Warendorfje ze svojej kobvu Dobra. A to oni bichu naše poješče, kiž namakače tež cvědě na našich internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
0: Vědro.
1: A takhle cíle pomalu so sun, co vůdra, pak až jsou vědrario tež vyščili, běhu dňa so měnujcu vůvědri, ale silný věci kvostaně a vě ze severo zapada, dženca dostaněme běhu dňa potom maximálně 24 stopňů.
2: Te močele čahaja po nebiu, rejne to upada. Popkane pokive za našu končinu žane nimamy, tuž přijeme dale dobru jezbu, to dženc nejšie je pondžele 5 po napođove Čeche.
0: Serbski rozvoz.

0: a nětko dajte sej bęger My Feelings for You Hyperhamstera lubić.
1: Zadkula.
2: Šadamna. Ja, wostudwe. Ja.

A kaž se je pofinalni rik gunci započe so tu v Kruščicach trošku dešćovat, vjemno ladač hač dobi turniru namoč, turnija skrotka přetornič. My čakamy tu netko ještě skrotka na vůsledki. Ja vidu tam prigi so klumpaki najskoro jara vesela, kaž upada. Ha, tu už můžu vám nedom rec, kotre ry so tu netko jako pofinalni ry vůraja. To su Jonu, Zambuka. A tam nere budže serbska raketarad. A Zambuka raje potom netko na mústvo Block and Roll. A serbska raketa raje na mústvo. Kajs nejá to vidža, najskere klumpaki. Dáme si to ještě roz vopodstatnit. Nie tola nic klumpaki, tola umpa lumpački. Potajki, pofinalne rydżęca z tej Zambuka na Block and Roll a serbska raketa na umpa lumpački. Nadziejamy so, zo tu dyszcik nie dom za so przestane, tu so szice cele spieszne kołaja. Tu no laczka do, wiemy netko przetonyć, a my so słyszymy nie dom za so.

Hajka, jsme predehižo raz tematizovali, je tu dženstra w Kruščicach motto wopačne outfit. Po takim so haj naležnosti odpovedujo wopak zdraščić. W zajšich tyženach jsme měli hižo motta, kajž například na renči kvobuk, abo šíce su so dojš tanktop pošvíknali, tamne su so raz na haj w Rajvicach jsme so na haj času jizbu do 90-tych let podali. Kaj sem ja netko widziała, stupa ja tu dżon tyżon temperatury, haj, ja rozprawę za so do maksimalnego. Kajż brek zabudowo cjatego Petra planowane było, smysły, pojedziemy się my, przychodny tyżon potom do Gulowa, a tam, żeby oczekował, je motto za was, co hiżo wszyscy wyszcza, a możecie się na to przygotować, je kupanska drasta. A ja si raz myslu, za maja šice kupansku drastu sovu, to na džemne ne bude tak češko. Tu netko hište jenu k haj, našemu dženstvišemu vubedžovanju. Slyšiče, zo so tam rejne raje. Zambuka je hižo so dále přesadživa za finále. Tam vuraje so netko ještě ra serbska raketa na Umpa Lumpački. A my so potom netkom, netom zase slyšimo, štú z nich je so potom dále do finála přesadil.